0: výběr. Skyrock. Počasí. Na Olomoucku
1: a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia ve stínu, na horách nám potom budou teploměry ukazovat jen okolo 12 stupňů. Ve čtvrtek bude i nadále sem tam pršet, čeká nás ale nižší oblačnost a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia. Závěr pracovního týdne by pak měl být opět zatažený a naměříme do 20 stupňů.
0: Nejlepší rockový výběr. Skyrock.

0: CZ, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horký žeslíže, Artbeat 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
1: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
2: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
3: Skyrock.

0: Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či Scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk. Berk Jeseník, píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Na Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia ve stínu, na horách nám potom budou teploměry ukazovat jen okolo 12 stupňů. Ve čtvrtek bude i nadále sem tam pršet, čeká nás ale nižší oblačnost a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia. Závěr pracovního týdne by pak měl být opět zatažený a naměříme do 20 stupňů.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie. Hezký 3. červen se Skyrokem. Dnešní kalendárium bude narozeninové. Začínáme u sportovkyně světové rekordmanky Jeleny Isinbájevové. Půvabná tyčkařka je historicky první ženou, která pokořila výšku 5 metrů. Je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, několikanásobnou mistryní světa a mistryní Evropy. Narodila se v roce 1982. A teď něco pro rockerky. 3. června 1986 přichází na svět velký sympaťák tenista Rafael Nadal. Další oslavenci už budou z hudebních vod. 3. června 1950 se narodila americká poproková zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro. U nás si ji pamatujeme díky hitu Can't Give Me Love a také díky jejímu vystoupení v roce 1979 v pražské sportovní hale, kdy za totality to byla výjimečná událost. 3. června 1956 se poprvé rozkřikuje Danny Wild, americký zpěvák, skladatel a zakladatel skupiny The Rembrandts. Ta je neodmyslitelně spjata se songem I'll Be There For You, který se stává titulní melodií k úsměvnému seriálu Přátelé. Zítra s dalším výběrem se těším na slyšenou.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
12: Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Roková muzika od A do Z. To je pořád Roková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rokové pecky v pořadu Roková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnú atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání rúžím Olomouc teď o víkendu rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd a veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
1: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
2: Práve áno, tento krst novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc, plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Tedy poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie nejvýhodnejšie vstupenky.
2: Takže festival Vyznanie rúžím sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Áno, festival Vyznání růžím opäť proměňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme za to.
2: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock. Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival Vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
14: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
13: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.
18: I'm a tail dragger, I wipe out my tracks.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7 hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 3. června. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: A ještě tu máme další informaci o uzavření silnice. Jde o úplnou uzavírku v Šumperku v Žerotínově ulici v místě železničního přejezdu. Ten ode dneška prochází stavební úpravou. Zavřený bude do pátku. Je tu značená objížďka. Teplé a suché bylo letošní jaro v Česku. Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od března do května napadlo zhruba 90 mm srážek, což je asi polovina normálu z let 1991 až 2020. A průměrná teplota byla 9 stupňů Celsia, tedy asi o stupeň přes normál.
0: Sport.
1: Parádní výkon hvězdného tenisty prostějovského klubu Jakuba Menšíka na pařížském Grand Slamu. Na French Open se dostal poprvé v kariéře do semifinále velkého turnaje. Postoupil výhrou 3-0 na sety přes Brazilce Fonseku. V pátek vyzve Němce Zvereva.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Pranostika říká, že když je červen, mokrý a studený, sedlák krčí rameny. Na Moravě místy pršelo v noci a nad ránem a může taky během dne. Navíc to dnešní počasí má být trochu chladnější. Teplotní maxima budou nějakých 15 až 18 stupňů. Ve čtvrtek to zase povyskočí na 23 až 25 a bude to i se sluníčkem. A v pátek se pak připravíme na mokrou variantu, protože deštivo má být skoro všude.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci, která se dořešuje kousek od úřadu práce na ulici Šturzova, je to čukanec dvou osobáků, taky nám hlásíte policejní hlídku v Šumperku na československé armády. A čištění komunikace dneska probíhá na dálnici D48 za exitem Bělotín Východ mezi 12. a 32. kilometrem ve směru na Frýdek. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, vemte štěstí do svých rukou. Býci, umíte si vybudovat solidní finanční zázemí. Blíženci, vy rozválcujete i hodně silnou konkurenci. Radci, do dnešních aktivit běžte bez jakéhokoliv očekávání. Lvi, neřešte drby a berte všechno s nadhledem. Pany, nastavte kompromis, co by se líbil většině. Váhy, podmínky jsou ideální, všechno splníte na jedničku. Štíři, udržíte si úsměv za každou cenu. Střelci, kvalita vašich nápadů se ukáže časem. Kozorozi, máte toho celkem dost, nevíte, kam dřív skočit. Vodnáři, vy posouváte dál svoje hranice. A co my ryby? Naše myšlenkové pochody prý určitě mají ten správný směr.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
4: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
5: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
4: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
9: Na rok máš nárok. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám další zprávy. Je středa 3. června. Olomouc již v červnu vyjednává vánoční kluziště. Letos ho zajistí nová firma Side to Side, která vyhrála poptávkové řízení. S cenou 1 milion 600 tisíc korun bude levnější než loni, píše Report.cz, a bruslení bude opět zdarma.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Brutální vraždu v Dlouhé Loučce na Olomoucku začíná řešit krajský soud. 18-letý mladík tu loni v září po třídenním plánování napadl a ubodal svého 31-letého známého v opuštěném kravíně. K činu se doznal. Jak píše deník, útok byl podle kriminalistů nečekaný a zákeřný. Oběť neměla šanci se bránit. Motivem činu byly osobní spory, které mladík vyhodnotil jako urážku své hrdosti. Za čin mu hrozí až 17 let vězení. Kudlanka nábožná se stala hmyzem roku. Asi 8-centimetrový hmyz, jehož přední končetiny připomínají kapesní nože, nově ocenila česká společnost entomologická. Kudlanku lze v Česku spatřit v souvislosti se změnami klimatu stále více. Dřív se vyskytovala jen na jižní Moravě.
0: Sport.
1: Cesta českého výběru na mistrovství Evropy v malém fotbale se uzavřela ve čtvrtfinále. Naše reprezentace se utkala o postup s mistry světa z Azerbajdžánu a na takto silný tým jsme nestačili a prohráli jsme 2-5.
2: Víme, jak bude, víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce, ať už se to týká přeháněk, sluníčka, anebo výkyvů teplot. Dneska by mělo být zhruba 17 stupňů a taky má trochu pršet, v průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm. Výhledově čtvrtek bude hodně podobný včerejšku, mělo by být skoro 25 stupňů a zatím taky jim stále platí, že pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, je to tady rozkopané kvůli opravám kanalizace a další uzavírky jsou v Olomouci v plánu, budou se týkat zejména Horního a Dolního náměstí teď v červnu 5. a 6. až budou svátky města. A taky se podíváme na dálnici D46, kde se aktuálně pracuje mezi 7. a 9. kilometrem v úseku Pustiměř-Drysice. Provoz je tu veden v režimu 1+1. Mimochodem z Drysic můžeme najet na dálnici na exitu v Brodku u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Skyrock kalendárium. Zdravíme všechny, tak je tady středa 3. června. Narozeniny dneska slaví zpěvačka Suzy Quatro a kulatou 60. má oblíbený herec, ale taky obávaný hokejový trenér Jirka Langmajer.
1: Abych ukázal, že jsme na jedné lodi, můžete mi tykat.
2: Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
1: Nebo... Už mi nikdy netýkaj, rozumíš?
0: Rozumím. Mimochodem, dneska má svátek každá Tamara, anebo taky Kevin, tak všechno nejlepší.
3: Namedlím si celý tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namedlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu.
0: S námi je to vždycky zábava. Tak vám přejeme hezkou středu 3. června. Kalendárium.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
8: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
11: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
16: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
15: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
16: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky cel.
17: Ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
18: Kalhoty ukazují víc, než chcete. Batoh to vzdal, kabelka stávkuje, ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
19: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnou atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání růžím Olomouc teď o víkendu rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštěvníci se můžou těšit na floristické show známých floristů, kulinářské vystoupení s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a i velmi zajímavé přednášky o vůňách růží, parfumerstve či šlachtění nových odrůd. A velmi obľúbené bývají i komentované prehliadky rozária a připravený bude program i pro děti.
1: Když jsme se s kolegy dívali na program, který chystáte, tak velkým lákadlem bude i křest nové růže s názvem Josef Švejk.
2: Právě ano, tento křest nové růže patří každý rok takým nějakým významným momentom festivalu a tento rok představíme novou odrodu šlachtitela Lukáša Rojevského s názvom právě Josef Švejk a kmotrom této růže se stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následně se nová růža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Tedy pojďme na praktické informace, kdy a kde se festival koná a kde můžeme koupit ty nejvýhodnější vstupenky.
2: Takže festival Vyznanie růžím sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Áno, festival Vyznání růžím opäť promieňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstavište Flora Olomouc. Ďakujeme za to.
2: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profinářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
14: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
18: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Na Horní náměstí v Olomouci se mají vrátit designové lampy. O návratu takzvaných plácaček rozhodl po 12 letech nepravomocně krajský soud. Město je v roce 2014 nahradilo běžnými svítidly. Dle rozsudku má radnice uvést náměstí do původního stavu. Informují o tom veřejnoprávní média.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz. Co se děje v Blansku? Na plnotu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
3: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč z této země, si vzal léky na aspoň týden dopředu.
2: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
0: Sport.
2: České volejbalistky vstupují do nové sezóny Ligy národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěch, kdy skončili 11. z 18 účastníků. Dnes je čeká od 13.30 našeho času utkání v Nankingu s domácí Čínou.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, že když je červen, mokrý a studený, sedlák krčí rameny. Na Moravě místy pršelo v noci a nad ránem a může taky během dne. Navíc to dnešní počasí má být trochu chladnější. Teplotní maxima budou nějakých 15 až 18 stupňů. Ve čtvrtek to zase povyskočí na 23 až 25 a bude to i se sluníčkem. A v pátek se pak připravíme na mokrou variantu, protože deštivo má být skoro všude.
0: Doprava.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Lazecké a na Dolní Novosadské, taky v Prostějově, na Konečné a na Kojetínské. Hlídka je i na silnici 150 na trase Prostějov-Ohrozim. Kontrolu můžeme potkat v Kvasicích na Tlumačovské, v Chropini na Skaštické nebo v Mohelnici na Družstevní a na Třebovské. A hlídka je i na dálnici D46 na exitu Drysice. Jinak Ťukanec dvou aut nám aktuálně hlásí Svitavy na ulici Lančkrounská, tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: 14. ročníku festivalu Rocková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
12: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rocové horce.
11: Rocková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
13: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ke vraždě v Dlouhé Loučce na Olomoucku se dnes u soudu přiznal 19-letý Martin Vítek. Soudce jeho prohlášení viny přijal, dokazování tak odpadá. Žalobce pro mladíka, který ubodal 31-letého známého, navrhl 17 let vězení. Obžalovaný vraždil loni v září v opuštěném Kravíně, kde kvůli neschodám bodl známého nožem do krku. Čin předtím promyslel. Soud bude pokračovat zítra výslechem znalců, kteří zhodnotí pachatelů v duševní stav. Teplé a suché bylo letošní jaro v Česku. Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od března do května napadlo zhruba 90 mm srážek, což je asi polovina normálu z let 1991 až 2020. A průměrná teplota byla 9 stupňů Celsia, tedy asi o stupeň přes normál.
0: Sport.
2: A je tu boj o Stanley Cup. Český hokejový útočník Tomáš Hrtl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
1: Víme, jak bude, víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce, ať už se to týká přeháněk, sluníčka anebo výkyvů teplot. Dneska by mělo být zhruba 17 stupňů a taky má trochu pršet, v průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm. Výhledově čtvrtek bude hodně podobný včerejšku, mělo by být skoro 25 stupňů a zatím taky jim stále platí, že pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne.
0: Doprava.
1: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, taky ve Slavoníně na ulici Zolova. Kontrola je taky v Chropini na Komenského nebo na trase Kroměříž Hulín. Policejní hlídku máme hlášenou i v Mohelnici na Třebovské a pozor taky u Mohelnice ve směru od Úsova. Tady jsou prý hned dvě hlídky a zase berou všechno a všechny. A nehoda se dořešuje ve Svitavách na Lanškronské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.
4: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Nejlepší rokový výběr. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Jsme na té správné vlně. Tady vždycky víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v Olomouci máme tu kytky, které loví. Ano, objevte s námi fascinující svět masožravek. Ve sbírkových sklenicích, ve smetanových sadech. Výstava živé pasti pokračuje až do neděle. A protože krásných a zajímavých květin není nikdy dost, tak v olomouckém rozáriu o víkendu budeme mít vyznání růžím. Zdravíme taky do Prostějova, kde v pátek bude na Masarykově náměstí festival nejen zdravotně postižených, pořádá spolek Smetu také a kromě 180 účinkujících tady jako pěkná tečka bude Ztracené ráj v pátek v Prostějově. Taky se těšíme na letošní Fichtelfest v Horce, v sobotu uvidíme v akci spoustu retro motocyklů, ať už to bude Java, Pionýr anebo Babeta a den na ranči chystáme ve Svébohově na Šumpersku, taky v sobotu 6.6. budou třeba jízdy na koních, taky soutěž s tažným koněm a bude i zábavová kapela Media Band. Na ranči ve Svébohově v sobotu od 14. hodiny. Jsme s vámi všude. Na Olomoucku, Prostějovsku i Šumpersku. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Zveme vás na jedinečnou akci probouzení

0: Kamenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
6: Posloucháte Skyrock

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Miliony korun zmizely z obecního účtu Majetína na Olomoucku. Jak píše Deník, stalo se to během jediného dne v květnu a neoprávněnými platbami odešlo přes 3 miliony 700 tisíc. Podle starostky se obec stala terčem kyberútoku. Řeší to policie. I přes obří finanční ztrátu má Majetín peníze na běžný provoz obce zajištěné. Vedení obce škodu řeší s pojišťovnami. A únik peněz se dnes budou řešit také zastupitelé obce na zasedání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje Olšany Vyšehoří je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí Kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Po operační péči v českých nemocnicích kritizuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V Česku je ročně asi 5 000 případů pooperačních sepsí, tedy život ohrožujících otrav krve. Týká se to v průměru 8 000 pacientů, což je víc než ve srovnatelně vyspělých zemích.
2: V České republice máme ročně více než 5 000 případů pooperačních sepsí, což je poměrně velké množství a hlavně vidíme, že se ty počty poměrně výrazně liší mezi poskytovateli. Na tom je také vidět to, že skutečně je to ukazatel kvality organizace péče v dané nemocnici a není to něco, co je dáno, co zkrátka s čím se nedá nic dělat.
1: Uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se chce této oblasti velmi aktivně věnovat. Mezi kraji se pohybují podíly pooperačních sepsí od 6 případů na 1 000 pacientů v Praze po v průměru 13 případů na 1 000 pacientů v Karlovarském kraji. V dalších krajích, jako v Olomouckém kraji nebo Jihomoravském kraji, se tyto pooperační problémy týkají asi 10 000 pacientů, píše ČTK.
0: Sport.
1: Na domácím trávníku se dnes představí fotbalisté Uničova. Čeká je utkání 32. kola Moravskoslezské fotbalové ligy. V tabulce 4. Uničov vyzve 17. Start Brno, který má již jistý sestup. Výkop tohoto utkání je na programu v 17.30.
3: Je to zamračená středa s přeháňkami. Na Moravě se můžou ojediněle objevit i bouřky. A kvůli oblakům a srážkám dnes máme opět o pár stupňů chladněji. Teploty vystoupí většinou na 15 až 19 stupňů.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 3. červen se Skyrokem. Dnešní kalendárium bude narozeninové. Začínáme u sportovkyně světové rekordmanky Jeleny Isinbájevové. Půvabná tyčkařka je historicky první ženou, která pokořila výšku 5 metrů. Je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, několikanásobnou mistryní světa a mistryní Evropy. Narodila se v roce 1982. A teď něco pro rockerky. 3. června 1986 přichází na svět velký sympaťák tenista Rafael Nadal. Další oslavenci už budou z hudebních vod. 3. června 1950 se narodila americká poproková zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro. U nás si ji pamatujeme díky hitu Can't Give Me Love a také díky jejímu vystoupení v roce 1979 v pražské sportovní hale, kdy za totality to byla výjimečná událost. 3. června 1956 se poprvé rozkřikuje Danny Wilde, americký zpěvák, skladatel a zakladatel skupiny The Rembrandts. Ta je neodmyslitelně spjata se songem I'll Be There For You, který se stává titulní melodií k úsměvnému seriálu Přátelé. Zítra s dalším výběrem se těším na slyšenou.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
10: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
11: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
10: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
12: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
18: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
19: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
0: Nejlepší rokový výběr.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
3: Interforst, to je profi nářadí.

0: Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
11: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
12: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
11: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS. Okay.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Слухайте Skyrock. Skyrock. Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rokový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Městskou policii tu máme pro udržování pořádku, taky v Olomouci. A strážníci tak občas musí vstoupit i mezi rozhádané dvojice. V úterý na ulici Březinova uklidňovali muže a ženu s kočárkem.
2: Strážníci u této dvojice zjistili, že se jedná o bývalé partnery. Muž se při hádce domáhal možnosti vzít si své věci z bytu, ve kterém bydlel se svou ex-přítelkyní. Ta na svou obranu hlídce řekla, že spolu pár už delší dobu netvoří a žádné věci v ní nemá a pouze se takto domáhá nevyžádaného kontaktu. Hlídka s oběma celou situaci probrala a zejména muži vysvětlila, že tímto způsobem není vhodné určitě ženu konfrontovat a vzbuzovat jiné obavy z jeho osoby. Po samotné rozmluvě se oba zúčastnění rozešli každým směrem.
1: Popisuje případ za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Za jakých okolností budou moci rozhodovat lidé v České republice? Návrh zákona o celostátním referendu nově představila vláda a posílá ho k připomínkování. Navrhuje, že lidové hlasování bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. Aby bylo referendum závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 900 tisíc lidí. Uvidíme, zda to projde.
0: Sport.
1: A sledujeme také prostějovský tenisový challenger. Osmifinálový zápas dnes odehraje divoká karta podniku. Prostějovský rodák Maxim Mrva přešel přes Jonáše Forejtka a Dalibora Svrčinu a dnes po 14:30 odpoledne vyzve v boji o další postup Brazilce Diase. Přineseme vám výsledek.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Dneska máme o něco chladněji, měříme okolo 17 stupňů Celsia. Ven vyrážejte rozhodně jedině s deštníkem, po celý den čekáme přehánky, nahané ojediněle i bouřky. Pršet bude podle meteorologů i zítra, ale trochu se oteplí. Teploty vyšplhají až na 23 stupňů. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
0: Doprava.
4: Olomouci stále pozor na policejní hlídku, která na vás číhá na ulici Pavlovická. Na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín-Západ máme také policii. Stojí i na trase Přerov-Ostrava na exitu Přerov, anebo v Kroměříži na ulici Osvoboditelů. A opatrně také na Litovelsku, a to mezi obcemi Mladeč a Nové zámky. Je to tady neprůjezdné z důvodu nehody.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: se Skyrockem je to vždycky ta nejlepší roková jízda, tak i dneska hrajeme, bavíme a slavíme. Kdo pak má svátek nebo narozeniny, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě zůstaňte s námi tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Bikmat, váš Big Parťák pro každý projekt.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
13: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
14: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
13: Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Skyrock kalendárium. Zdravíme všechny, tak je tady středa 3. června. Narozeniny dneska slaví zpěvačka Suzy Quatro a kulatou 60. má oblíbený herec, ale taky obávaný hokejový trenér Jirka Langmajer.
1: Abych ukázal, že jsme na jedné lodi, můžete mi dýchat.
2: Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
1: Už mi nikdy netýkaj, rozumí?
0: Rozumím. Mimochodem, dneska má svátek každá Tamara, anebo taky Kevin, tak všechno nejlepší.
3: Namedlím si celý tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namedlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu.
0: S námi je to vždycky zábava. Tak vám přejeme hezkou středu 3. června. Kalendárium.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu.

0: Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Poledne na Skyroku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Past na řidiče, kteří jezdí na červenou v Olomouci. To se děje často na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova a kvůli nekázní řidičů je křižovatka místem častých dopravních nehod. Radnice tam proto nechá zabudovat systém, který má zaznamenat řidiče jedoucí na červenou. Za uplynulých 5 let se tu stalo 28 bouraček.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hlavou zeď neprorazíš, ale autobus možná ano. Případ 41-letého opilého muže, který se včera v Prostějově naštval na autobus, řeší policie. Vozidlo před ním zastavilo, když chtěl přejít přechod. Dal tedy autobusu takovou hlavičku, až prorazil díru do okna. Co se stalo pak?
2: Podezřelý poté z místa odešel. Přivolanou hlídkou byl nalezen nedaleko místa se zraněním, které si vyžádalo lékařské ošetření. Lékař po ošetření rozhodl o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci, kde zůstal do dnešního dne. Ráno byl eskortován zpět na oddělení a ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z trestného činu poškození cizí věci.
1: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. A ještě tu máme informaci o uzavření silnice. Jde o úplnou uzavírku v Šumperku v Žerotínově ulici v místě železničního přejezdu. Ten ode dneška prochází stavební úpravou. Zavřený bude do pátku. Je tu značená objížďka. Návrat slibu české rychlobruslařské haly. Premiér Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině prohlásil, že hala bude a nejspíš právě tam. Dříve halu slíbil trojnásobné olympijské vítězce Martině Sáblíkové, která už uzavřela kariéru. Uvidíme, zda slib nakonec splní.
0: Sport.
1: České volejbalistky vstupují do nové sezóny Ligy národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěch, kdy skončili 11. z 18 účastníků. Dnes je čeká od 13.30 našeho času utkání v Nankingu s domácí Čínou. Výsledek vám přineseme.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Deštivý den mají dneska i v Chorvatsku nebo v Dánsku. Naopak, sluníčko bez mráčku si dneska užívají pouze na Krétě. A k tomu měří krásných 29 stupňů. U nás dneska maximálně 19 stupňů a po celý den musíme počítat se zataženou oblohou a přeháňkami. Ojediněle může i zabouřit. Z počátku noci potom čekáme zataženost doznívajícím deštěm. Postupně ale bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění. Zítra ráno se můžou ojediněle tvořit mlhy.
0: Doprava.
4: Na regionálních cestách pozor na policejní hlídky. Na jednu můžeme narazit na okruhu Olomouce na D35 na trase Olomouc Lipník nad Bečvou na exitu Přáslavice. Policie stojí i na D1 na trase Vyškov Říkovice na exitu Kojetín. Na D1 si musíme dát pozor i na exitu Kroměříž Východ. A policejní hlídka je aktuálně také ve Zlíně, a to na třídě 3. května.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno, ten nejlepší rokový výběr a tu nejlepší zábavu. Každý den počasí i aktuální doprava z regionu, každý den zajímavá témata a zajímaví hosté. Tak posloucháme, ať nás něco nepřekvapí. Dál je tady ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenicích ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
6: Skyrock. Nejlepší rokový

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnú atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání rúžím Olomouc teď o víkendu rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd a veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
1: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
2: Práve áno, tento krst novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Teda poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie nejvýhodnejšie vstupenky.
2: Takže festival Vyznanie rúžím sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Áno, festival Vyznání růžím opäť promieňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na nej teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Ďakujeme za to.
2: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
6: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
0: Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ke vraždě v Dlouhé Loučce na Olomoucku se dnes u soudu přiznal 19-letý Martin Vítek. Soudce jeho prohlášení viny přijal, dokazování tak odpadá. Žalobce pro mladíka, který ubodal 31-letého známého, navrhl 17 let vězení. Obžalovaný vraždil loni v září v opuštěném Kravíně, kde kvůli neschodám bodl známého nožem do krku. Čin předtím promyslel. Soud bude pokračovat zítra výslechem znalců, kteří zhodnotí pachatelů v duševní stav. Teplé a suché bylo letošní jaro v Česku. Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od března do května napadlo zhruba 90 mm srážek, což je asi polovina normálu z let 1991 až 2020. A průměrná teplota byla 9 stupňů Celsia, tedy asi o stupeň přes normál.
0: Sport.
2: A je tu boj o Stanley Cup. Český hokejový útočník Tomáš Hrtl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff.
3: Je to zamračená středa s přeháňkami. Na Moravě se můžou ojediněle objevit i bouřky. A kvůli oblakům a srážkám dnes máme opět o pár stupňů chladněji. Teploty vystoupí většinou na 15 až 19 stupňů. 3. června jsme už ale měřili i přes 32 stupňů Celsia, a to v roce 2019. Podle meteorologů se ale tento týden k tropické hranici rozhodně nevyšplháme.
0: Doprava.
3: V Olomouci pozor na policejní hlídky, jednu nám hlásíte na Velkomoravské a další na příjezdu do Olomouce od Velké Bystřice. Nehodu aktuálně řešíme v Holešově na Kroměřížsku v ulici Palackého, tak nohu z plynu a nohu z plynu rozhodně i na našich dálnicích. Na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Přerov a nebo v opačném směru na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka stojí policejní hlídka. Na D1 máme ještě jednu policejní hlídku, a to na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín-Západ. A pozor si dejte také v Prostějově. Tady na vás číhají v ulici Vrahovická.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Tady je vždycky ta nejlepší rocková energie, tady si vždycky užíváme tu nejlepší rockovou náladu. Ano, jsme na té správné vlně od pondělí do neděle. Ať už jste doma, v práci, anebo na cestách, na Skyrocku jedeme dál.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Brusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy.
10: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doly v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Obyvatelé Olomouce vyjádřili nesouhlas s možným rušením tramvajové trati do olomoucké části Hodolan. Petici podepsalo víc než 5000 lidí a město dorazilo se svou odpovědí. Téma rozebírá Olomoucký report, tak tam mrkněte. Přírodní koupaliště Vlčí důl u Bludova se letos lidem přece jen otevře. Ještě před pár dny to ale nebylo vůbec jisté, a to kvůli chráněným druhům žab, které se v koupališti zabydlely. Jak se situace nakonec vyřešila, se dočtete na stránkách Šumperský rej. A mrkneme i na D1. Poslední zprovozněný úsek dálnice kolem Přerova čeká příští týden blesková oprava. Při kontrole bylo totiž zjištěno pár nedostatků, které vznikly v průběhu běžného provozu. Kdy přesně a v jaké formě budou opravy probíhat, se dozvíte na stránkách města Přerov. Přerov EU. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
8: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
9: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
12: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
15: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
0: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
16: Skyrock.

0: zbavit vás.
1: I ve středu.
2: Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.
3: Posloucháte Skyrock s

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Miliony korun zmizely z obecního účtu Majetína na Olomoucku. Jak píše Deník, stalo se to během jediného dne v květnu a neoprávněnými platbami odešlo přes 3 miliony 700 tisíc. Podle starostky se obec stala terčem kyberútoku. Řeší to policie. I přes obří finanční ztrátu má Majetín peníze na běžný provoz obce zajištěné. Vedení obce škodu řeší s pojišťovnami a únik peněz se dnes budou řešit také zastupitelé obce na zasedání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje Olšany Vyšehoří je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Po operační péči v českých nemocnicích kritizuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V Česku je ročně asi 5 000 případů po operačních sepsí, tedy život ohrožujících otrav krve. Týká se to v průměru 8 000 pacientů, což je víc než ve srovnatelně vyspělých zemích.
2: V České republice máme ročně více než 5 000 případů po operačních sepsí, což je poměrně velké množství a hlavně vidíme, že se ty počty poměrně výrazně liší mezi poskytovateli. Na tom je také vidět to, že skutečně je to ukazatel kvality organizace péče v dané nemocnici a není to něco, co je dáno, co zkrátka s čím se nedá nic dělat.
1: Uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se chce této oblasti velmi aktivně věnovat. Mezi kraji se pohybují podíly po operačních sepsí od 6 případů na 1 000 pacientů v Praze po v průměru 13 případů na 1 000 pacientů v Karlovarském kraji. V dalších krajích, jako v Olomouckém kraji nebo Jihomoravském kraji, se tyto pooperační problémy týkají asi 10 000 pacientů, píše ČTK.
0: Sport.
1: Na domácím trávníku se dnes představí fotbalisté Uničova. Čeká je utkání 32. kola Moravskoslezské fotbalové ligy. V tabulce 4. Uničov vyzve 17. Start Brno, který má již jistý sestup. Výkop tohoto utkání je na programu v 17.30.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Dneska máme o něco chladněji, měříme okolo 17 stupňů Celsia. Ven vyrážejte rozhodně jedině s deštníkem, po celý den čekáme přehánky, nahané ojediněle i bouřky. Pršet bude podle meteorologů i zítra, ale trochu se oteplí. Teploty vyšplhají až na 23 stupňů. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
0: Doprava.
4: Olomouci, pozor na zdržení na Pavlovické a Hodolanské. Na obou ulicích byste se měli zdržet jen do 5 minut. Podíváme se také na nehody. Bouralo se ve Zlíně v ulici Gahurova. Nehoda je také v Boskovicích v ulici Chrudichromská a pozor si musíme dát i v Holešově na ulici Palackého. Tady se nehoda ještě dořešuje. A pokud právě jedete na D46, tak pozor na policejní hlídku na trase Vyškov-Olomouc za exitem Olšany u Prostějova.

0: Vítejte na Skyroku, jsme moc rádi, že máte naladěno, ať už je to doma, v práci, anebo na cestách. Dál si hrajeme ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
7: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Nejlepší rokový výběr.

bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyroku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: jsme na té správné vlně. Tady vždycky víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v Olomouci máme tu kytky, které loví. Ano, objevte s námi fascinující svět masožravek. Ve sbírkových sklenicích, ve smetanových sadech. Výstava živé pasti pokračuje až do neděle. A protože krásných a zajímavých květin není nikdy dost, tak v olomouckém rozáriu o víkendu budeme mít vyznání růžím. Zdravíme taky do Prostějova, kde v pátek bude na Masarykově náměstí festival nejen zdravotně postižených, pořádá spolek Smetu také a kromě 180 účinkujících tady jako pěkná tečka bude Ztracené ráj v pátek v Prostějově. Taky se těšíme na letošní Fichtelfest v Horce. V sobotu uvidíme v akci spoustu retro motocyklů, ať už to bude Java, Pionýr anebo Babeta. A den na ranči chystáme ve Svébohově na Šumpersku, taky v sobotu 6.6. Budou třeba jízdy na koních, taky soutěž s tažným koněm a bude i zábavová kapela Media Band. Na ranči ve Svébohově v sobotu od 14. hodiny. Jsme s vámi všude. Na Olomoucku, Prostějovsku i Šumpersku. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
6: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
5: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
7: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
11: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální

0: sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: 14. ročníku festivalu Rocková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
3: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rocové horce.
2: Rocková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Past na řidiče, kteří jezdí na červenou v Olomouci. To se děje často na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltová a kvůli nekázní řidičů je křižovatka místem častých dopravních nehod. Radnice tam proto nechá zabudovat systém, který má zaznamenat řidiče jedoucí na červenou. Za uplynulých 5 let se tu stalo 28 bouraček.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hlavou zeď neprorazíš, ale autobus možná ano. Případ 41-letého opilého muže, který se včera v Prostějově naštval na autobus, řeší policie. Vozidlo před ním zastavilo, když chtěl přejít přechod. Dal tedy autobusu takovou hlavičku, až prorazil díru do okna. Co se stalo pak?
3: Podezřelý poté z místa odešel. Přivolanou hlídkou byl nalezen nedaleko místa se zraněním, které si vyžádalo lékařské ošetření. Lékař po ošetření rozhodl o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci, kde zůstal do dnešního dne. Ráno byl eskortován zpět na oddělení a ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z trestného činu poškození cizí věci.
2: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. A ještě tu máme informaci o uzavření silnice. Jde o úplnou uzavírku v Šumperku v Žerotínově ulici v místě železničního přejezdu. Ten ode dneška prochází stavební úpravou. Zavření bude do pátku. Je tu značená objížďka. Návrat slibu české rychlobruslařské haly. Premiér Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině prohlásil, že hala bude a nejspíš právě tam. Dříve halu slíbil trojnásobné olympijské vítězce Martině Sáblíkové, která už uzavřela kariéru. Uvidíme, zda slib nakonec splní.
1: Sport.
2: Basketbalisté týmu BK Olomoucko se stěhují. Od nové sezóny Národní basketbalové ligy budou hrát domácí zápasy v Prostějovském sportcentru s kapacitou pro 1900 diváků. Tým už zde hrál zápasy Středoevropské ligy. Dosud BK Olomoucko hrálo svá utkání NBL v olomoucké Čajkaréně.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Jak to bude na Moravě vypadat ve čtvrtek? Ráno nás čeká polojasno až jasno, odpoledne a večer by potom mělo přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají přes den na 23 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 15 stupňů. V závěru pracovního týdne se mají teploty pohybovat mezi 15 a 20 stupni Celsia, provázet nás má vyšší oblačnost, objevit by se měl i déšť, ojediněle taky s bouřkami.
1: Doprava.
4: Dávejte si pozor při příjezdu do Olomouce po dálnici od Prostějova. Je tady porouchané osobní auto, tak projíždějte opatrně. No a pozor i na policejní kontroly právě teď v Blansku na Vodní, na D1 na exitu Lipník nad Bečvou, v Olomouci na Štěpánovské a taky na Brněnské ulici. Jinak na třídě 17. listopadu počítejte v Hanácké metropoli se 16. hodinou 10 minut do plusu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Auto Rolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Posloucháte Skyrock.
9: Rádio Hana Skyrock.
8: Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
7: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Melodický rok.
0: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Ke vraždě v Dlouhé Loučce na Olomoucku se dnes u soudu přiznal 19-letý Martin Vítek. Soudce jeho prohlášení viny přijal, dokazování tak odpadá. Žalobce pro mladíka, který ubodal 31-letého známého, navrhl 17 let vězení. Obžalovaný vraždil loni v září v opuštěném Kravíně, kde kvůli neschodám bodl známého nožem do krku. Čin předtím promyslel. Soud bude pokračovat zítra výslechem znalců, kteří zhodnotí pachatelů duševní stav. Teplé a suché bylo letošní jaro v Česku. Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od března do května napadlo zhruba 90 mm srážek, což je asi polovina normálu z let 1991 až 2020. A průměrná teplota byla 9 stupňů Celsia, tedy asi o stupeň přes normál.
0: Sport.
1: A je tu boj o Stanley Cup. Český hokejový útočník Tomáš Hrtl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff.
2: Teploty dnes v noci spadnou na 11 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká ráno a dopoledne jasno nebo polojasno, odpoledne vyšší oblačnost. Teploty by se měly pohybovat okolo 25 stupňů Celsia. V pátek nás potom čeká ochlazení k 18 stupňům, provázet nás budou dešťové přehánky s občasnými bouřkami a oblačno nebo zataženo.
0: Doprava.
2: Bourá se na výjezdu z Přerova směrem na Olomouc. Je to bez bližších podrobností, ale dá se tu projet bez problémů. Drobná nehoda je taky na nájezdu na D640 u Hablova. I tady se ale dostaneme. No a pozor i na policejní hlídky. Právě teď v Olomouci na Štěpánovské, taky na D1 směr Vyškov a nebo na exitu Říkovice. Pozor i v Olomouci na Velkomoravské ulici. Tady hlásíte na krajnici odstavené osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Se Skyrockem je to vždycky ta nejlepší rocková jízda, tak i dneska hrajeme, bavíme a slavíme. Kdo pak má svátek nebo narozeniny, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě zůstaňte s námi tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodniček-olomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
13: Rádio Hana, Skyrock.
14: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Skyrock kalendárium. Zdravíme všechny, tak je tady středa 3. června. Narozeniny dneska slaví zpěvačka Suzy Quatro a kulatou 60. Má oblíbený herec, ale taky obávaný hokejový trenér Jirka Langmajer.
1: Abych ukázal, že jsme na jedné lodi, můžete mi dýkat.
2: Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
1: Nebo... Už mi nikdy netýkaj, rozumíš?
0: Rozumím. Mimochodem, dneska má svátek každá Tamara, anebo taky Kevin, tak všechno nejlepší.
3: Namedlím si celý tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namedlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu.
0: S námi je to vždycky zábava. Tak vám přejeme hezkou středu 3. června. Kalendárium.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Kalhoty ukazují víc než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
9: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solarbay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Městskou policii tu máme pro udržování pořádku, taky v Olomouci. A strážníci tak občas musí vstoupit i mezi rozhádané dvojice. V úterý na ulici Březinova uklidňovali muže a ženu s kočárkem.
2: Strážníci u této dvojice zjistili, že se jedná o bývalé partnery. Muž se při hádce domáhal možnosti vzít si své věci z bytu, ve kterém bydlel se svou ex-přítelkyní. Ta na svou obranu hlídce řekla, že spolu pár už delší dobu netvoří a žádné věci v ní nemá a pouze se takto domáhá nevyžádaného kontaktu. Hlídka s oběma celou situaci probrala a zejména muži vysvětlila, že tímto způsobem není vhodné určitě ženu konfrontovat a vzbuzovat v ní obavy z jeho osoby. Po samotné rozmluvě se oba zúčastnění rozešli každým směrem.
1: Popisuje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje, úsek Olšany Vyšehoří, je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Za jakých okolností budou moci rozhodovat občané v České republice? Návrh zákona o celostátním referendu nově představila vláda a posílá ho k připomínkování. Navrhuje, že lidové hlasování bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. A aby bylo referendum závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 900 tisíc lidí. Uvidíme, zda to projde. Sport. Nové domácí působiště budou mít basketbalisté BK Olomoucko. Od nové sezóny NBL budou hrát domácí zápasy v Prostějovském sportcentru s kapacitou pro až 1900 diváků. Tým už zde hrál zápasy Středoevropské ligy. Připomeneme, že dosud BK Olomoucko hrálo v olomoucké Čajkaréně.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: 20 hodin a 51 minut, to je dnešní západ slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde ve 4.47. Víme, jak bude. Ve čtvrtek dopoledne většinou polojasno, odpoledne vyšší oblačnost a teploty okolo 25 stupňů Celsia. V pátek nám teploměry budou ukazovat v maximech 20 a provázet nás bude oblačno nebo zataženo. Počítáme taky s občasnými bouřkami a deštěm.
0: Doprava.
3: 18. hodinou i nadále pozor na pokuty. Policejní hlídka je hlášená ve Svitavách na Poličské a taky v Kroměříži na Erbenově náměstí. Na porouchané osobní auto potom s 18. hodinou pozor na D1 směr Hříkovice za exitem Vyškov Západ a Týn nad Bečvou za Hlenice nebo Bílavsko, tak tady počítejte na cestě ještě v tuhle chvíli s drobnými kolonami.

0: Každý den počasí i aktuální doprava z regionu, každý den zajímavá témata a zajímaví hosté. Tak posloucháme, ať nás něco nepřekvapí. Dál je tady ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. červen se Skyrokem. Dnešní kalendárium bude narozeninové. Začínáme u sportovkyně světové rekordmanky Jeleny Isinbájevové. Půvabná tyčkařka je historicky první ženou, která pokořila výšku 5 metrů. Je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, několikanásobnou mistryní světa a mistryní Evropy. Narodila se v roce 1982. A teď něco pro rockerky. 3. června 1986 přichází na svět velký sympaťák tenista Rafael Nadal. Další oslavenci už budou z hudebních vod. 3. června 1950 se narodila americká poproková zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro. U nás si ji pamatujeme díky hitu Can't Give Me Love a také díky jejímu vystoupení v roce 1979 v pražské sportovní hale, kdy za totality to byla výjimečná událost. 3. června 1956 se poprvé rozkřikuje Danny Wilde, americký zpěvák, skladatel a zakladatel skupiny The Rembrandts. Ta je neodmyslitelně spjata se songem I'll Be There For You, který se stává titulní melodií k úsměvnému seriálu Přátelé. Zítra s dalším výběrem se těším na slyšenou.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,500 psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
10: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
9: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
0: Nejlepší rokový výběr.

ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a ten to bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnou atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podpitu, zbierateľe rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání růžím Olomouc, teď o víkendu rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštěvníci se můžou těšit na floristické show známých floristů, kulinářské vystoupení s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a i velmi zajímavé přednášky o vůňách růží, parfumerstve či šlachtění nových odrůd. A velmi oblíbené bývají i komentované prehliadky rozária a připravený bude program i pro děti.
1: Když jsme se s kolegy dívali na program, který chystáte, tak velkým lákadlem bude i křest nové růže s názvem Josef Švejk?
2: Právě ano, tento křest nové růže patří každý rok takým nějakým významným momentom festivalu a tento rok představíme novou odrodu šlachtitela Lukáša Rojevského s názvom právě Josef Švejk a kmotrom této růže se stane riaditeľ vojenské nemocnice Olomouc plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následně se nová růža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Tedy pojďme na praktické informace, kdy a kde se festival koná a kde můžeme koupit ty nejvýhodnější vstupenky.
2: Takže festival Vyznání růžím se uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na

0: krásny víkend. Určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Áno, festival Vyznání růžím opäť promieňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na nej teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme za to.
0: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Kalhoty ukazují víc než chcete, batoh to vzdal, kabelka stávkuje, ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
8: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjíždku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedu Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníček-olomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
11: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Městskou policii tu máme pro udržování pořádku, taky v Olomouci. A strážníci tak občas musí vstoupit i mezi rozhádané dvojice. V úterý na ulici Březinova uklidňovali muže a ženu s kočárkem.
2: Strážníci u této dvojice zjistili, že se jedná o bývalé partnery. Muž se při hádce domáhal možnosti vzít si své věci z bytu, ve kterém bydlel se svou ex-přítelkyní. Ta na svou obranu hlídce řekla, že spolu pár už delší dobu netvoří a žádné věci v ní nemá a pouze se takto domáhá nevyžádaného kontaktu. Hlídka s oběma celou situaci probrala a zejména muži vysvětlila, že tímto způsobem není vhodné určitě ženu konfrontovat a vzbuzovat v ní obavy z jeho osoby. Po samotné rozmluvě se oba zúčastnění rozešli každým směrem.
1: Popisuje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje, úsek Olšany Vyšehoří, je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Za jakých okolností budou moci rozhodovat občané v České republice? Návrh zákona o celostátním referendu nově představila vláda a posílá ho k připomínkování. Navrhuje, že lidové hlasování bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. A aby bylo referendum závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 900 tisíc lidí. Uvidíme, zda to projde. Sport. Nové domácí působiště budou mít basketbalisté BK Olomoucko. Od nové sezóny NBL budou hrát domácí zápasy v Prostějovském sportcentru s kapacitou pro až 1900 diváků. Tým už zde hrál zápasy Středoevropské ligy. Připomeneme, že dosud BK Olomoucko hrálo v olomoucké Čajkaréně.
3: Jak to bude na Moravě vypadat ve čtvrtek? Ráno nás čeká polojasno až jasno, odpoledne a večer by potom mělo přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají přes den na 23 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 15 stupňů. V závěru pracovního týdne se mají teploty pohybovat mezi 15 a 20 stupňů Celsia, provázet nás má vyšší oblačnost, objevit by se měl i déšť, ojediněle taky s bouřkami.
4: Facebook Skyrock. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: Velikonoce se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
6: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
7: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
8: Skyrock.
9: Radio Hana. Skyrock.
8: Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den.
8: Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Obyvatelé Olomouce vyjádřili nesouhlas s možným rušením tramvajové trati do olomoucké části Hodolan. Petici podepsalo víc než 5000 lidí a město dorazilo se svou odpovědí. Téma rozebírá Olomoucký report, tak tam mrkněte. Přírodní koupaliště Vlčí důl u Bludova se letos lidem přece jen otevře. Ještě před pár dny to ale nebylo vůbec jisté, a to kvůli chráněným druhům žab, které se v koupališti zabydlely. Jak se situace nakonec vyřešila, se dočtete na stránkách Šumperský rej. A mrkneme i na D1. Poslední zprovozněný úsek dálnice kolem Přerova čeká příští týden blesková oprava. Při kontrole bylo totiž zjištěno pár nedostatků, které vznikly v průběhu běžného provozu. Kdy přesně a v jaké formě budou opravy probíhat, se dozvíte na stránkách města Přerov. Přerov EU. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
6: Rocková muzika od A do Z. To je pořád Rocková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rockové pecky v pořadu Rocková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku.

Hranicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4, 2, 3, 9, 56.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

Měřičí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 3. červen se Skyrokem. Dnešní kalendárium bude narozeninové. Začínáme u sportovkyně světové rekordmanky Jeleny Isinbájevové. Půvabná tyčkařka je historicky první ženou, která pokořila výšku 5 metrů. Je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, několikanásobnou mistryní světa a mistryní Evropy. Narodila se v roce 1982. A teď něco pro rockerky. 3. června 1986 přichází na svět velký sympaťák tenista Rafael Nadal. Další oslavenci už budou z hudebních vod. 3. června 1950 se narodila americká poproková zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro. U nás si ji pamatujeme díky hitu Can't Give Me Love a také díky jejímu vystoupení v roce 1979 v pražské sportovní hale, kdy za totality to byla výjimečná událost. 3. června 1956 se poprvé rozkřikuje Danny Wilde, americký zpěvák, skladatel a zakladatel skupiny The Rembrandts. Ta je neodmyslitelně spjata se songem I'll Be There For You, který se stává titulní melodií k úsměvnému seriálu Přátelé. Zítra s dalším výběrem se těším na slyšenou.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnú atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání růžím Olomouc teď o víkendu rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštěvníci se mohou těšit na floristické show známých floristů, kulinářské vystoupení s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a i velmi zajímavé přednášky o vůňách růží, parfumerstve či šlachtění nových odrůd. A velmi obľúbené bývají i komentované prehliadky rozária a připravený bude program i pro děti.
1: Když jsme se s kolegy dívali na program, který chystáte, tak velkým lákadlem bude i křest nové růže s názvem Josef Švejk.
2: Právě ano, tento křest nové růže patří každý rok takým nějakým významným momentom festivalu a tento rok představíme novou odrodu šlachtitela Lukáša Rojevského s názvom právě Josef Švejk a kmotrom této růže se stane riaditeľ vojenské nemocnice Olomouc plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenské hudby Olomouc a následně se nová růža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Tedy pojďme na praktické informace, kdy a kde se festival koná a kde můžeme koupit ty nejvýhodnější vstupenky.
2: Takže festival Vyznání růžím se uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Ano, festival Vyznání růžím opäť promieňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstavište Flora Olomouc. Děkujeme za to.
2: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: rokový výběr. Skyrock.
1: Tell me, anybody, do you really give a damn for me?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 4. červen na Skyroku. Dnes v roce 1967 mají šanci na jedinečný koncert rockoví fanoušci v Londýně v Seville Theatre. Na dvouhodinovém vystoupení Sunday Special se tu scházejí tehdejší největší hvězdy rockového nebe. Jimi Hendrix Experience, Cream, Procol Harum, Danny Lane and His Electric Band a Chiffons. Pro Big Beatáky je nemilý rozpad Grammy oceněné americké postgrunge skupiny Creed, hlásí rozchod 4. června 2004. 4. června 1989 ztrácí lidskou tvář komunistické vedení Číny.
2: Právě tady, na náměstí Nebeského klidu, armáda brutálně potlačila největší protivládní protesty v dějinách komunistické Číny. V Pekingu protestoval nejméně 1 milion lidí, převážně studentů. Po týdnech sporů v nejužším vedení strany zvítězili stoupenci tvrdé linie. O dva dny později měla armáda dostat rozkaz zlomit odpor jakýmkoliv způsobem. Zahynuli až 3000 lidí. Masakr, ale i následné zatýkání, nucený exil i popravy reformní hnutí zcela zadusili.
1: Nakonec na veselou notu. Představa nákupního košíku je pro většinu našich polovíček radostným bodem týdenního plánu a rockerskou noční můrou. No, představa, že bychom to všechno měli tahat v ruce, je ale ještě děsivější. Proto 4. června 1930 v americkém Oklahoma City vyjíždí mezi regály první nákupní vozík. I zítra pro vás máme výběr z dějin, poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.